0: Nabídne sport, pohyb i aktivity pro celou rodinu. Na programu budou například cyklistika, turistika, filmová projekce nebo cvičení. Ve středu 16. září se uskuteční den otevřených dveří ve Vlněném centru, v dalších dnech pak například sportovní odpoledne nebo komentovaná cyklovýjížďka po stopách Tomáše Bati. Týden vyvrcholí v úterý 22. září dnem bez aut. Od 15 do 18 hodin bude na dopravním hřišti Trávníky připravený program a městská hromadná doprava bude po celý den zdarma.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
0: Jaroslav Balaštík má ve Zlíně novou roli. Bývalý hokejový kanonýr působí od letoška jako sportovní manažer Beranů. Balaštík přešel z pozice hráčského agenta na druhou stranu a nyní má na starosti mimo jiné hledání posil pro zlínský tým. Využívá přitom zkušenosti z působení hráčského agenta a znalost hokejového trhu.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

I know.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž investovala v tomto volebním období téměř 885 milionů korun. Plánovaný obchvat má ulevit Hradišti i Starému Městu. A Zlín čeká pohárový zápas v Havířově.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice v tomto volebním období investovala rekordních téměř 885 milionů korun. V letech 2023 až 2025 město podle závěrečných účtů investovalo 551,5 milionů a letošní rozpočet počítá s dalšími zhruba 333 miliony korun. Peníze šly například do sportovišť, škol a školek, sociálních zařízení, chodníků, cyklostezek, komunikací a parkovacích míst. Město také opravovalo veřejná prostranství a radnici a investovalo do vodovodů a kanalizace. Podle vedení města jde o výrazně vyšší částku než v předchozích volebních obdobích.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Dopravu v Uherském Hradišti a Starém Městě by měl v budoucnu výrazně zlepšit nový obchvat napojený na dálnici D55. Podle aktuálních plánů bude mít nová komunikace dva jízdní pruhy a denně by po ní mohlo projet kolem 12 000 vozidel. Přibližně 5 kilometrů dlouhá trasa povede přes řeku Moravu i Baťův kanál a pomůže odvést tranzitní dopravu mimo centrum obou měst. Náklady se odhadují na 1,8 miliardy korun. Příprava projektu nyní pokračuje posuzováním vlivu na životní prostředí. Pokud vše půjde podle plánu, stavba by měla začít kolem roku 2032.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj chce zpřesnit předpověď přívalových povodní. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně proto vyvine nový predikční model, který propojí meteorologická, hydrologická a prostorová data. Využít má také místní meteorologické radary. Vývoj je naplánovaný od října letošního roku do září 2028. Cílem je, aby povodňové komise získaly přesnější informace a mohly na nebezpečí reagovat rychleji.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisty Zlína čeká ve středu 16. září třetí kolo domácího poháru. Od 16 hodin nastoupí na hřišti třetiligového Havířova. Zlín se do této fáze dostal přes Uničov, který v srpnu porazil 2-0. V domácí lize ale stále čeká na první vítězství a po 8 kolech má na kontě 0 bodů.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: 103,3, 107 a 88,2 FM.
1: Rádio Kromě.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kotojedy dostanou nové zázemí u víceúčelového hřiště. Uherské Hradiště začíná velkou proměnu sídliště Štěpnice. A Jaroslav Balaštík převzal ve Zlíně roli sportovního manažera.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kotojedech začne během září stavba nového zázemí pro víceúčelové hřiště. Město muselo vybrat nového dodavatele poté, co původní firma těsně před podpisem smlouvy z výběrového řízení odstoupila. Nově zakázku získala brněnská společnost, která nabídla cenu celkem 1,6 milionu korun. U hřiště vznikne zázemí v podobě obytného kontejneru s kuchyňkou, umyvadlem, toaletou, skříněmi a výsuvnou markízou. Přibudou také zpevněné plochy a další úpravy okolí. Hotovo by mělo být nejpozději v prosinci letošního roku.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Uherském Hradišti začala rozsáhlá proměna sídliště Štěpnice. Město do obnovy veřejného prostranství investuje více než 90 milionů korun. Opraví se komunikace, parkovací místa a chodníky a přibude také zeleň. Vzniknou nové odpočinkové plochy, chodníčky, dětské hřiště a poblíž mateřské školy také vodní prvky se 6 tryskami. Celkem město vysadí více než 30 nových stromů. Práce mají být hotové v létě příštího roku.
0: Zlínsko.
1: Otrokovice se od 16. do 22. září zapojí do Evropského týdne mobility. Připravený je program pro děti i dospělé, který nabídne sport, pohyb i aktivity pro celou rodinu. Na programu budou například cyklistika, turistika, filmová projekce nebo cvičení. Ve středu 16. září se uskuteční den otevřených dveří ve vlněném centru, v dalších dnech pak například sportovní odpoledne nebo komentovaná cyklovýjížďka po stopách Tomáše Bati. Týden vyvrcholí v úterý 22. září dnem bez aut. Od 15 do 18 hodin bude na dopravním hřišti Trávníky připravený program a městská hromadná doprava bude po celý den zdarma.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Jaroslav Balaštík má ve Zlíně novou roli. Bývalý hokejový kanonýr působí od letoška jako sportovní manažer Beranů. Balaštík přešel z pozice hráčského agenta na druhou stranu a nyní má na starosti mimo jiné hledání posil pro zlínský tým. Využívá přitom zkušenosti z působení hráčského agenta a znalost hokejového trhu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž investovala v tomto volebním období téměř 885 milionů korun. Plánovaný obchvat má ulevit Hradišti i Starému Městu. A Zlín čeká pohárový zápas v Havířově.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice v tomto volebním období investovala rekordních téměř 885 milionů korun. V letech 2023 až 2025 město podle závěrečných účtů investovalo 551,5 milionů a letošní rozpočet počítá s dalšími zhruba 333 miliony korun. Peníze šly například do sportovišť, škol a školek, sociálních zařízení, chodníků, cyklostezek, komunikací a parkovacích míst. Město také opravovalo veřejná prostranství a radnici a investovalo do vodovodů a kanalizace. Podle vedení města jde o výrazně vyšší částku než v předchozích volebních obdobích.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Dopravu v Uherském Hradišti a Starém Městě by měl v budoucnu výrazně zlepšit nový obchvat napojený na dálnici D55. Podle aktuálních plánů bude mít nová komunikace dva jízdní pruhy a denně by po ní mohlo projet kolem 12 000 vozidel. Přibližně 5 kilometrů dlouhá trasa povede přes řeku Moravu i Baťův kanál a pomůže odvést tranzitní dopravu mimo centrum obou měst. Náklady se odhadují na 1,8 miliardy korun. Příprava projektu nyní pokračuje posuzováním vlivů na životní prostředí. Pokud vše půjde podle plánu, stavba by měla začít kolem roku 2032.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj chce zpřesnit předpověď přívalových povodní. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně proto vyvine nový predikční model, který propojí meteorologická, hydrologická a prostorová data. Využít má také místní meteorologické radary. Vývoj je naplánovaný od října letošního roku do září 2028. Cílem je, aby povodňové komise získaly přesnější informace a mohly na nebezpečí reagovat rychleji.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisty Zlína čeká ve středu 16. září třetí kolo domácího poháru. Od 16 hodin nastoupí na hřišti třetiligového Havířova. Zlín se do této fáze dostal přes Uničov, který v srpnu porazil 2-0. V domácí lize ale stále čeká na první vítězství a po 8 kolech má na kontě 0 bodů.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Chytré už je dneska ledasco, nejenom doma, ale i třeba na křižovatkách. Ve Zlíně se modernizuje právě světelné křižovatky, no a ta modernizace samotná se přesunula na křižovatku Kahurova vodní, kde se vymění stožáry semaforů, kabelové trasy i technologie řízení dopravy. Práce potrvají do října, křižovatka ale zůstane průjezdná a zachovaný bude také průchod pro pěší. Výsledkem má být plynulejší a bezpečnější doprava, protože křižovatky si budou moci předávat informace o provozu a podle toho upravovat semafory. Takže snad méně zbytečného postávání na červené a o něco snížnější cesta přes město, to nás bude ve Zlíně čekat, ale ještě si na to musíme počkat, aby ten systém celý pořádně fungoval, tak to ještě nějakou dobu zabere. No jo, prostě na něco se hold počkat musí, no. Ale na Rádiu Kroměříž nemusíte čekat na super muziku, ta k vám teď poletí. Buďte s námi, hezký den.
2: I na Hradišťku jsme si blíž.
3: Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, pohodový den přejeme. No, kdo dneska nepoužil umělou inteligenci? Opravdu si myslím, že buď ten člověk kecá, a nebo prostě kecá. Každopádně, jestli někdo používá umělou inteligenci jen opravdu pro rychlé hledání informací, tak ve vědě už může mít mnohem větší roli. Jedna nová analýza naznačuje, že známky používání jazykových modelů by mohly být skoro 9 z 10 nových biomedicínských článků. Takže se pomalu dostáváme k docela zajímavé otázce, jestli je AI pořád, tedy umělá inteligence, pořád jenom pomocník nebo už tak trochu spoluautor například. Jo? Takže prosím vás, 9 z 10 nových biomedicínských článků je tvořen AI. Já teda pevně doufám, že zatím vším jako je opravdu nějaký vědecký výzkum a že to všichni používáme na takové ty způsoby stylem prostě chce se mi, potřebuju napsat e-mail, ale nechce se mi to psát, takhle to postavím, tak můžeš mi to třeba nějak upravit, že jo, to se hodí, jo, než to prostě vymýšlet z hlavy. Sice tím tak trošku degradujete náš mozek, mám pocit, ale tak dejme tomu, že budeme potom kreativní a necháme si tu mozkovou kapacitu na nějaké jiné činnosti a tak dále. Každopádně AI, umělá inteligence, tady s náma je už nějaký ten pátek a o ještě hodně dlouhou dobu bude. Tak jo, každopádně za mikrofonem rozhodně AI nesedí a písničky taky nepouští AI, ale Rádio Kroměříž a tady jsou. Buďte s námi. Hezký den.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
3: Holešov, Přerov, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž

0: Kroměříž.
1: Jsme s vámi na rádiu Kroměříž a také svět vědy a techniky. Pojďme k těm vědcům. Ti v Brně vyvíjejí kloubní implantát, který by mohl oddálit úplnou výměnu kyčle až o několik let. Novinka nahrazuje jen poškozenou část kloubu, ne celý kloub, a navíc se tiskne na míru konkrétnímu pacientovi pomocí 3D tisku. Cílí hlavně na mladší lidi, u kterých by klasická endoprotéza mohla být problém kvůli omezené životnosti. Pokud by implantát vydržel 5 až 10 let, šlo by podle odborníků o velký úspěch.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž.
2: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 019 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
0: To se nám to hvízdá. Ranní jízda na

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži otevřeli opravený pavilon pro odlehčovací službu. V Záhorovicích se bude rozhodovat o železničních přejezdech. A Daniel Kotyza ovládl zámeckou pětku v Holešově.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice otevřela zrekonstruovaný pavilon K v areálu domova pro seniory se zdravotním postižením Barborka. Vzniklo v něm zázemí pro pobytovou odlehčovací službu pro dospělé, která pomáhá lidem pečujícím o své blízké. Většinu nákladů pokryjí dotace z evropských fondů a Zlínského kraje. Pavilon je bezbariérový, zateplený a má také nový evakuační výtah. Díky novému zázemí se kapacita odlehčovací služby zvýší z 12 na 15 lůžek.
0: Uherskohradišťsko.
1: V Záhorovicích na Uherskohradišťsku se spolu s říjnovými komunálními volbami uskuteční také dvě místní referenda. Obyvatelé v nich budou rozhodovat o zachování železničních přejezdů v obci. Správa železnic totiž při plánované modernizaci trati počítá se zrušením jednoho ze tří přejezdů. Část obyvatel proti tomu sepsala petici a obec chce usilovat o zachování všech tří přejezdů. Modernizace trati v tomto úseku je podle časových plánů časově vzdálená.
0: Zlínsko.
1: Rekonstrukce Ludkovické ulice v Luhačovicích se blíží do své třetí a závěrečné etapy. Práce začaly letos v dubnu a v současnosti se dokončuje druhá část, kde probíhá pokládka asfaltu. Třetí etapa naváže po dokončení úseku ke křižovatce s Kuželovou ulicí. Celá rekonstrukce Ludkovické ulice má být hotová do konce října. Po dobu prací zůstává zajištěný přístup pro pěší k dotčeným nemovitostem.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Tradiční závod Zámecká pětka přilákal do Holešova 140 běžců a 7 štafet. Hlavní 5-kilometrovou trať ovládl Daniel Kotyza z brněnského týmu Vysokého učení technického v čase 16 minut a 33 sekund. Mezi ženami zvítězila Simona Vrzalová, která časem 16 minut a 46 sekund překonala svůj loňský traťový rekord. Na startu nechyběli ani běžci z místních týmů.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Radio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, máme novinky, informace a pojďme tentokrát do Otrokovic. Sdílená kola v Otrokovicích mají za prvních 5 měsíců přes 16 tisíc výpůjček a lidé na nich ujeli více než 21 tisíc kilometrů. Přes 90% jízd se vejde do 15 minut, které mají uživatelé zdarma, takže kolo slouží hlavně na rychlé přesuny po městě. A když je to jeden kilometr nebo dva, tak proč startovat auto, vykolat trochu pohybu? Je to vyřízené, takže za mě úplně super, bezvadné. Tak jo, doufám, že to bude frčet, sdílená kola, koloběžky a všechno tady tohle. Alespoň si myslím, že to třeba lehce uleví dopravě. Buďte s námi na Radiu Kroměříž, pohodový den, přejeme super, muzika letí k vám.
2: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
3: Hraní jízda na Rádiu Kroměříž.

vykročíme pravou a přidáme levou nožičku. Tak, hezky za mnou, hodíme to do figury.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den všem přejeme. Pojďme spolu do knihovny Kroměříska. Rádi bychom vás pozvali na přednášku o zemi, jež momentálně předsedá Evropské unii, nazvanou Irsko. Čeká vás inspirativní povídání plné cestovatelských zážitků, zajímavostí a praktických zkušeností, o které se s vámi podělí cestovatel Jakub Grešl. Akci pořádá ve spolupráci s knihovnou Kroměříska Europe Direct Kroměříž, a to 16. září v 17 hodin v konferenčním sále.
2: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
0: Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte vlny Rádia Kroměříž, no a pokud máte pocit, že nestíháte, tak vás možná nepotěší, že už nás začínají předbíhat i roboti. Nejenom AI, ale já se bavím opravdu o robotech jako takových, jo. Na robotických hrách v Pekingu, to jsem teď četla, zvládl humanoid stovku za 9,39 sekundy, tedy rychleji než světový rekord Usaina Bolta. Jenže po cíli nezvládl, jak se zabrzdit a skončil v bariéře, což se u Usaina Bolta snad stát jakoby nemůže. Takže zatím dobrý, v rychlosti to možná prohráváme, ale schopnosti zastavit včas nebo nějakým způsobem aspoň přemýšlet nad tím, co děláme, tak jsme ještě dobří. Ale jo, tož nějaká ta apokalypsa bude přicházet, že jo, budou nás mohlo nahrazovat. Ale co se rozhodně nenahradí, tak jsou super songy na rádiu. Kromě říž, buďte s námi, krásný den přejeme.
2: Rádio Zlínského kraje. Rádio

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž udělala klíčový krok k nové sportovní hale. Vodovod mezi Uherským Ostrohem a Ostrožskou Novou Vsí čeká rekonstrukce. A členky Agility Kroměříž uspěly na mistrovství v Pražské Chuchli.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž se výrazně přiblížila výstavbě dlouho očekávané nové sportovní haly. Stavební úřad vydal povolení na moderní halu, která má vyrůst na pozemku jižně od plaveckého bazénu. Rozhodnutí zatím není pravomocné. Příprava projektu trvala více než 2 roky. Město nyní čeká na dokončení potřebných kroků, aby mohlo přistoupit k samotné realizaci. Nová hala nabídne sportovní plochu o rozměrech přibližně 70x39 metrů, hlediště pro zhruba 400 diváků a zázemí se šatnami pro 175 sportovců. Součástí projektu je také úprava okolí, přilehlých komunikací a zeleně. Samotná stavba by podle současného odhadu neměla překročit 300 milionů korun. Další prostředky si vyžadují úpravy v okolí sportovního areálu.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Obyvatelé Uherského Ostrohu a Ostrožské Nové Vsi byli v úterý už podruhé během týdne bez vody kvůli havárii vodovodního potrubí. Dodávky se podařilo obnovit v úterý odpoledne. Problémový více než 6 kilometrů dlouhý přivaděč pochází ze 70. let a vodárenská společnost už jeho rekonstrukci zařadila do investičního plánu na příští rok. Náklady se zatím odhadují na zhruba 65 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Luhačovice připravují nové moderní centrální dětské hřiště. Vznikne před budovou základní školy na pozemcích, které město nově získalo do svého vlastnictví. Na projekt už navazuje rekonstrukce přilehlých chodníků. Po jejich dokončení chce město začít se samotnou výstavbou hřiště, ideálně ještě letos. Součástí širšího záměru je také vznik vnitřní herny v budově základní školy, včetně sociálního zázemí a kuchyňky. Nové hřiště má nahradit areál v zámecké zahradě a nabídnout prostor nejen dětem, ale i jejich rodičům.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Na mistrovství České republiky v agility v Pražské Velké Chuchli se představili také závodnice z klubu Agility Kroměříž. Adéla Maršálková a Denisa Vránová soutěžili se svými psy. Denisa Vránová se v kategorii Small probojovala na 9. místo ze 70 soutěžících. Adéla Maršálková pak se svým týmem získala ve finálovém agility titul vícemistryň České republiky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den na Rádiu Kroměříž, tady jsou novinky. Před mateřskou školou v ulici Osvoboditelů ve Vážanech u Kroměříže vzniknou 3 nová krátkodobá stání pro rodiče. Doplní se chodník a vstup do školky dostane nový plot se 2 uzamykatelnými brankami. Hotovo by mělo být nejpozději během října, takže ranní vysazování dětí by mohlo být zase o něco klidnější, i když teda jak se to vezme, já si myslím, že žádné ráno s dětmi není úplně klidné. Kdo to má doma, tak ten má výhru. Každopádně, no jo, už je to tady za chviličku, cesty do školy, do školek, všude možně, tak hlavně v poklidu, ale ještě si nějaké ty letní dny, alespoň co se týče teplot, užijeme. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
3: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

0: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz
1: www.radiokroměříž.cz

0: Rádio Kroměříž a počasí z našeho regionu.
1: Krásné čtvrteční dopoledne. Po včerejším teplém dni se dnes počasí trochu ochladí, ale během dne se bude postupně zlepšovat. Ve Zlínském kraji bude zpočátku zataženo a místy ještě s doznívajícím deštěm. Odpoledne začne oblačnosti ubývat, obloha se postupně projasní a objevit se mohou už jen výjimečné přehánky. Teploty vystoupají na 17 až 20 stupňů. Večer už bude převážně skoro jasno. Tak ať vám dnešní ochlazení nepokazí náladu a čtvrtek si užijete co nejlépe. Mějte krásné dopoledne a zůstaňte s námi na Rádiu Kroměříž.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži otevřeli opravený pavilon pro odlehčovací službu. V Záhorovicích se bude rozhodovat o železničních přejezdech. A Daniel Kotyza ovládl zámeckou pětku v Holešově.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice otevřela zrekonstruovaný pavilon K v areálu domova pro seniory se zdravotním postižením Barborka. Vzniklo v něm zázemí pro pobytovou odlehčovací službu pro dospělé, která pomáhá lidem pečujícím o své blízké. Většinu nákladů pokryjí dotace z evropských fondů a Zlínského kraje. Pavilon je bezbariérový, zateplený a má také nový evakuační výtah. Díky novému zázemí se kapacita odlehčovací služby zvýší z 12 na 15 lůžek.
0: Uherskohradišťsko.
1: V Záhorovicích na Uherskohradišťsku se spolu s říjnovými komunálními volbami uskuteční také dvě místní referenda. Obyvatelé v nich budou rozhodovat o zachování železničních přejezdů v obci. Správa železnic totiž při plánované modernizaci trati počítá se zrušením jednoho ze tří přejezdů. Část obyvatel proti tomu sepsala petici a obec chce usilovat o zachování všech tří přejezdů. Modernizace trati v tomto úseku je podle časových plánů časově vzdálená.
0: Zlínsko.
1: Rekonstrukce Ludkovické ulice v Luhačovicích se blíží do své třetí a závěrečné etapy. Práce začaly letos v dubnu a v současnosti se dokončuje druhá část, kde probíhá pokládka asfaltu. Třetí etapa naváže po dokončení úseku ke křižovatce s Kuželovou ulicí. Celá rekonstrukce Ludkovické ulice má být hotová do konce října. Po dobu prací zůstává zajištěný přístup pro pěší k dotčeným nemovitostem.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Tradiční závod Zámecká pětka přilákal do Holešova 140 běžců a 7 štafet. Hlavní 5-kilometrovou trať ovládl Daniel Kotyza z brněnského týmu Vysokého učení technického v čase 16 minut a 33 sekund. Mezi ženami zvítězila Simona Vrzalová, která časem 16 minut a 46 sekund překonala svůj loňský traťový rekord. Na startu nechyběli ani běžci z místních týmů.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Doprava aktuálně.
1: Krásné čtvrteční dopoledne. Pokud dnes vyrážíte na cesty, máme pro vás několik aktuálních omezení, se kterými je potřeba počítat. Některá jsou dlouhodobější a jedno z nich se týká přímo dnešního dopoledne. V Libosvárech u Bystřice pod Hostýnem pokračuje úplná uzavírka silnic kvůli stavebním pracím. Objízdná trasa vede přes Loukov, Bystřici pod Hostýnem a Vítonice. Omezení potrvá do konce listopadu. V Bystřici pod Hostýnem je úplně uzavřená silnice v Lipnické ulici. Pro vozidla do 7,5 tuny vede objížďka přes Blazice, Žákovice a Vítonice, pro těžší vozidla přes Přerov a Lipník nad Bečvou. Uzavírka je plánovaná do konce listopadu. Ve Vizovicích je do soboty částečně uzavřená poštovní ulice kvůli stavbě mostu přes Želechovku. Průjezd je omezený stavebními pracemi. Omezení čeká také řidiče na silnici 491 v Lipě u Zlína, kde probíhá obnova povrchu vozovky. Provoz je zužený a střídá se v jednom jízdním pruhu. A ještě Podolí na Uherskohradišťsku. Na silnici 50 dnes od 9 hodin 15 minut do 14 hodin pracuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. Uzavřený je pravý jízdní pruh, takže v místě počítejte se zvýšenou opatrností. Ať už dnes míříte kamkoliv, přejeme vám klidnou cestu a dostatek času. Mějte krásný čtvrtek a poslouchejte Rádio Kroměříž.
0: Dopravní linka Zlínského kraje 577 477 123. Kolony, nehody a radary. Informujte se i na Facebooku Rádia Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
1: Rádio Kroměříž a dopolední maraton.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den, pojďme spolu navštívit knihovnu Kroměřížska, mám tady pozvánku. Péče o duše a duševní zdraví je název přednášky, kterou pro vás připravili odborníci z Centra duševního zdraví Kroměříž. Seznámí vás s tím, co to vlastně duševní zdraví je, proč je důležité a kde případně hledat pomoc a podporu. Akce se koná 21. září v 16 hodin v konferenčním sále knihovny Kroměřížska.
2: V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Pauli Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také naběh na počest Emila Zátopka. Den Zlínského kraje, v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma.
3: Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech, na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blízko.

0: duše, či schová sa pod vankúše, v tom jedinom mieste v byte, tam sa nám darí v našej intimite.
1: Rádio Zlínského kraje. Rádio...

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte Rádio Kroměříž. Vítáme vás k poslechu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Země Nového Zélandu byly objeveny v roce 1642. Tato země je považována za první, ve které bylo zavedeno volební právo. Pouze 5% živých organismů obývajících zemi jsou lidé a 95% jsou zvířata. Původní obyvatelé Maorové svou zemi pojmenovali Země dlouhého bílého oblaku. Na Novém Zélandě nejsou žádné jaderné elektrárny. Nový Zéland má dva hlavní ostrovy a přiléhá k němu asi 800 dalších ostrovů. Na Novém Zélandu nenajdeme hady ani komáry. Země má asi 5 milionů obyvatel. Hlavní město se jmenuje Wellington. Nový Zéland má 3 úřední jazyky. Angličtinu, maorštinu a znakový jazyk. Měnou je novozélandský dolar.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
6: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž udělala klíčový krok k nové sportovní hale. Vodovod mezi Uherským Ostrohem a Ostrožskou Novou Vsí čeká rekonstrukce. A členky Agility Kroměříž uspěly na mistrovství v Pražské Chuchli.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž se výrazně přiblížila výstavbě dlouho očekávané nové sportovní haly. Stavební úřad vydal povolení na moderní halu, která má vyrůst na pozemku jižně od plaveckého bazénu. Rozhodnutí zatím není pravomocné. Příprava projektu trvala více než 2 roky. Město nyní čeká na dokončení potřebných kroků, aby mohlo přistoupit k samotné realizaci. Nová hala nabídne sportovní plochu o rozměrech přibližně 70x39 metrů, hlediště pro zhruba 400 diváků a zázemí se šatnami pro 175 sportovců. Součástí projektu je také úprava okolí, přilehlých komunikací a zeleně. Samotná stavba by podle současného odhadu neměla překročit 300 milionů korun. Další prostředky si vyžadují úpravy v okolí sportovního areálu.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Obyvatelé Uherského Ostrohu a Ostrožské Nové Vsi byli v úterý už podruhé během týdne bez vody kvůli havárii vodovodního potrubí. Dodávky se podařilo obnovit v úterý odpoledne. Problémový více než 6 kilometrů dlouhý přivaděč pochází ze 70. let a vodárenská společnost už jeho rekonstrukci zařadila do investičního plánu na příští rok. Náklady se zatím odhadují na zhruba 65 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Luhačovice připravují nové moderní centrální dětské hřiště. Vznikne před budovou základní školy na pozemcích, které město nově získalo do svého vlastnictví. Na projekt už navazuje rekonstrukce přilehlých chodníků. Po jejich dokončení chce město začít se samotnou výstavbou hřiště, ideálně ještě letos. Součástí širšího záměru je také vznik vnitřní herny v budově základní školy, včetně sociálního zázemí a kuchyňky. Nové hřiště má nahradit areál v zámecké zahradě a nabídnout prostor nejen dětem, ale i jejich rodičům.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Na mistrovství České republiky v agility v Pražské Velké Chuchli se představili také závodnice z klubu Agility Kroměříž. Adéla Maršálková a Denisa Vránová soutěžili se svými psy. Denisa Vránová se v kategorii Small probojovala na 9. místo ze 70 soutěžících. Adéla Maršálková pak se svým týmem získala ve finálovém agility titul vícemistryň České republiky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.

0: go to heaven. Goats go to hell.
1: Víte, kde nakupovať levnej? Kliknete na levnematrace.eu a vyberte si z najväčšej nabídky matrací a roštú. Dopřejte svému telu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
2: V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíne. Přijďte na 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Pauli Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také naběh na počest Emila Zátopka. Den Zlínského kraje, v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádio Kroměříž, pohodový den přejeme. No, kdo dneska nepoužil umělou inteligenci? Opravdu si myslím, že buď ten člověk kecá, a nebo prostě kecá. Každopádně, jestli někdo používá umělou inteligenci jen opravdu pro rychlé hledání informací, tak ve vědě už může mít mnohem větší roli. Jedna nová analýza naznačuje, že známky používání jazykových modelů by mohly být skoro 9 z 10 nových biomedicínských článků. Takže se pomalu dostáváme k docela zajímavé otázce, jestli je AI pořád, tedy umělá inteligence, pořád jenom pomocník, nebo už tak trochu spoluautor například. Jo? Takže prosím vás, 9 z 10 nových biomedicínských článků je tvořen AI. Já teda pevně doufám, že zatím vším jako je opravdu nějaký vědecký výzkum a že to všichni používáme na takové ty způsoby, stylem prostě chce se mi, potřebuji napsat e-mail, ale nechce se mi to psát, takhle to postavím, tak můžeš mi to třeba nějak upravit, že jo, to se hodí, jo, než to prostě vymýšlet z hlavy. Sice tím tak trošku degraduje ten náš mozek, mám pocit, ale tak dejme tomu, že budeme potom kreativní a necháme si tu mozkovou kapacitu na nějaké jiné činnosti a tak dále. Každopádně AI, umělá inteligence, tady s náma je už nějaký ten pátek a ještě hodně dlouhou dobu bude. Tak jo, každopádně za mikrofonem rozhodně AI nesedí a písničky taky nepouští AI, ale Rádio Kroměříž a tady jsou. Buďte s námi. Hezký den.
2: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz

0: V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Pauli Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také na běh na počest Emila Zátopka. Den Zlínského kraje, v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma.
1: Rádio Kroměříž. Chytré už je dneska ledasco, nejenom doma, ale i třeba na křižovatkách. Ve Zlíně se modernizuje právě světelné křižovatky, no a ta modernizace samotná se přesunula na křižovatku Kahurova vodní, kde se vymění stožáry semaforů, kabelové trasy i technologie řízení dopravy. Práce potrvají do října, křižovatka ale zůstane průjezdná a zachovaný bude také průchod pro pěší. Výsledkem má být plynulejší a bezpečnější doprava, protože křižovatky si budou moci předávat informace o provozu a podle toho upravovat semafory. Takže snad méně zbytečného postávání na červené a o něco snížnější cesta přes město, to nás bude ve Zlíně čekat, ale ještě si na to musíme počkat, aby ten systém celý pořádně fungoval, tak to ještě nějakou dobu zabere. No jo, prostě na něco se hold počkat musí, no. Ale na Rádiu Kroměříž nemusíte čekat na super muziku, ta k vám teď poletí. Buďte s námi, hezký den.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži otevřeli opravený pavilon pro odlehčovací službu. V Záhorovicích se bude rozhodovat o železničních přejezdech. A Daniel Kotyza ovládl zámeckou pětku v Holešově.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice otevřela zrekonstruovaný pavilon K v areálu domova pro seniory se zdravotním postižením Barborka. Vzniklo v něm zázemí pro pobytovou odlehčovací službu pro dospělé, která pomáhá lidem pečujícím o své blízké. Většinu nákladů pokryjí dotace z evropských fondů a Zlínského kraje. Pavilon je bezbariérový, zateplený a má také nový evakuační výtah. Díky novému zázemí se kapacita odlehčovací služby zvýší z 12 na 15 lůžek.
0: Uherskohradišťsko.
1: V Záhorovicích na Uherskohradišťsku se spolu s říjnovými komunálními volbami uskuteční také dvě místní referenda. Obyvatelé v nich budou rozhodovat o zachování železničních přejezdů v obci. Správa železnic totiž při plánované modernizaci trati počítá se zrušením jednoho ze tří přejezdů. Část obyvatel proti tomu sepsala petici a obec chce usilovat o zachování všech tří přejezdů. Modernizace trati v tomto úseku je podle časových plánů časově vzdálená.
0: Zlínsko.
1: Rekonstrukce Ludkovické ulice v Luhačovicích se blíží do své třetí a závěrečné etapy. Práce začaly letos v dubnu a v současnosti se dokončuje druhá část, kde probíhá pokládka asfaltu. Třetí etapa naváže po dokončení úseku ke křižovatce s Kuželovou ulicí. Celá rekonstrukce Ludkovické ulice má být hotová do konce října. Po dobu prací zůstává zajištěný přístup pro pěší k dotčeným nemovitostem.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Tradiční závod Zámecká pětka přilákal do Holešova 140 běžců a 7 štafet. Hlavní 5-kilometrovou trať ovládl Daniel Kotyza z brněnského týmu Vysokého učení technického v čase 16 minut a 33 sekund. Mezi ženami zvítězila Simona Vrzalová, která časem 16 minut a 46 sekund překonala svůj loňský traťový rekord. Na startu nechyběli ani běžci z místních týmů.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž a také Svět vědy a techniky. Pojďme k těm vědcům. Ti v Brně vyvíjejí kloubní implantát, který by mohl oddálit úplnou výměnu kyčle až o několik let. Novinka nahrazuje jen poškozenou část kloubu, ne celý kloub. A navíc se tiskne na míru konkrétnímu pacientovi pomocí 3D tisku. Cílí hlavně na mladší lidi, u kterých by klasická endoprotéza mohla být problém kvůli omezené životnosti. Pokud by implantát vydržel 5 až 10 let, šlo by podle odborníků o velký úspěch.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
4: V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Paulie Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také naběh na počest Emila Zátopka. Den Zlínského kraje, v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma.
0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den všem přejeme. Pojďme spolu do knihovny Kroměříska. Rádi bychom vás pozvali na přednášku o zemi, jež momentálně předsedá Evropské unii, nazvanou Irsko. Čeká vás inspirativní povídání plné cestovatelských zážitků, zajímavostí a praktických zkušeností, o které se s vámi podělí cestovatel Jakub Grešl. Akci pořádá ve spolupráci s knihovnou Kroměříska Europe Direct Kroměříž, a to 16. září v 17 hodin v konferenčním sále.
2: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
3: Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte vlny Rádia Kroměříž, no a pokud máte pocit, že nestíháte, tak vás možná nepotěší, že už nás začínají předbíhat i roboti. Nejenom AI, ale já se bavím opravdu o robotech jako takových, jo. Na robotických hrách v Pekingu, to jsem teď četla, zvládl humanoid stovku za 9,39 sekundy, tedy rychleji než světový rekord Usaina Bolta. Jenže po cíli nezvládl, jak se zabrzdit a skončil v bariéře, což se u Usaina Bolta snad stát jakoby nemůže. Takže zatím dobrý, v rychlosti to možná prohráváme, ale schopnosti zastavit včas nebo nějakým způsobem aspoň přemýšlet nad tím, co děláme, tak jsme ještě dobří. Ale jo, takže nějaká ta apokalypsa bude přicházet, že jo, budou nás pomalu nahrazovat. Ale co se rozhodně nenahradí, tak jsou super songy na rádiu Kroměříž, buďte s námi, krásný den přejeme.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž udělala klíčový krok k nové sportovní hale. Vodovod mezi Uherským Ostrohem a Ostrožskou Novou Vsí čeká rekonstrukce. A členky Agility Kroměříž uspěly na mistrovství v pražské chuchli.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž se výrazně přiblížila výstavbě dlouho očekávané nové sportovní haly. Stavební úřad vydal povolení na moderní halu, která má vyrůst na pozemku jižně od plaveckého bazénu. Rozhodnutí zatím není pravomocné. Příprava projektu trvala více než 2 roky. Město nyní čeká na dokončení potřebných kroků, aby mohlo přistoupit k samotné realizaci. Nová hala nabídne sportovní plochu o rozměrech přibližně 70 x 39 metrů, hlediště pro zhruba 400 diváků a zázemí se šatnami pro 175 sportovců. Součástí projektu je také úprava okolí, přilehlých komunikací a zeleně. Samotná stavba by podle současného odhadu neměla překročit 300 milionů korun. Další prostředky si vyžadují úpravy v okolí sportovního areálu.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Obyvatelé Uherského Ostrohu a Ostrožské Nové Vsi byli v úterý už podruhé během týdne bez vody kvůli havárii vodovodního potrubí. Dodávky se podařilo obnovit v úterý odpoledne. Problémový více než 6 kilometrů dlouhý přivaděč pochází ze 70. let a vodárenská společnost už jeho rekonstrukci zařadila do investičního plánu na příští rok. Náklady se zatím odhadují na zhruba 65 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Luhačovice připravují nové moderní centrální dětské hřiště. Vznikne před budovou základní školy na pozemcích, které město nově získalo do svého vlastnictví. Na projekt už navazuje rekonstrukce přilehlých chodníků. Po jejich dokončení chce město začít se samotnou výstavbou hřiště, ideálně ještě letos. Součástí širšího záměru je také vznik vnitřní herny v budově základní školy, včetně sociálního zázemí a kuchyňky. Nové hřiště má nahradit areál v zámecké zahradě a nabídnout prostor nejen dětem, ale i jejich rodičům.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Na mistrovství České republiky v agility v pražské Velké Chuchli se představili také závodnice z klubu Agility Kroměříž. Adéla Maršálková a Denisa Vránová soutěžili se svými psy. Denisa Vránová se v kategorii Small probojovala na 9. místo ze 70 soutěžících. Adéla Maršálková pak se svým týmem získala ve finálovém agility titul vícemistryň České republiky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, máme novinky, informace a pojďme tentokrát do Otrokovic. Sdílená kola v Otrokovicích mají za prvních 5 měsíců přes 16 tisíc výpůjček a lidé na nich ujeli více než 21 tisíc kilometrů. Přes 90% jízd se vejde do 15 minut, které mají uživatelé zdarma, takže kolo slouží hlavně na rychlé přesuny po městě. A když je to jeden kilometr nebo dva, tak proč startovat auto, dvě kola trochu pohybuje, to vyřízené, takže za mě úplně super, bezvadné. Tak jo, doufám, že to bude frčet, sdílená kola, koloběžky a všechno tady tohle, alespoň si myslím, že to třeba lehce uleví dopravě. Buďte s námi na Radiu Kroměříž, pohodový den přejeme, super muzika letí k vám.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Pauli Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také na běh na počest Emila Zátopka. Den Zlínského kraje, v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma.

0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Ahoj, u mikrofonu Jaro Dolník z Kroměříže. Speciálně pro vás posluchače hraje má nová píseň Chybíš. Zdravím Rádio Kroměříž.
2: Chybíš. Noc a den se pořád ptám, kolik času

0: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
1: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Víte, kde nakupovať levnej? Kliknete na levné matrace EU a vyberte si z najväčšej nabídky matrací a roštú. Dopřejte svému telu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži otevřeli opravený pavilon pro odlehčovací službu. V Záhorovicích se bude rozhodovat o železničních přejezdech. A Daniel Kotyza ovládl zámeckou pětku v Holešově.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice otevřela zrekonstruovaný pavilon K v areálu domova pro seniory se zdravotním postižením Barborka. Vzniklo v něm zázemí pro pobytovou odlehčovací službu pro dospělé, která pomáhá lidem pečujícím o své blízké. Většinu nákladů pokryjí dotace z evropských fondů a Zlínského kraje. Pavilon je bezbariérový, zateplený a má také nový evakuační výtah. Díky novému zázemí se kapacita odlehčovací služby zvýší z 12 na 15 lůžek.
0: Uherskohradišťsko.
1: V Záhorovicích na Uherskohradišťsku se spolu s říjnovými komunálními volbami uskuteční také dvě místní referenda. Obyvatelé v nich budou rozhodovat o zachování železničních přejezdů v obci. Správa železnic totiž při plánované modernizaci trati počítá se zrušením jednoho ze tří přejezdů. Část obyvatel proti tomu sepsala petici a obec chce usilovat o zachování všech tří přejezdů. Modernizace trati v tomto úseku je podle časových plánů časově vzdálená.
0: Zlínsko.
1: Rekonstrukce Ludkovické ulice v Luhačovicích se blíží do své třetí a závěrečné etapy. Práce začaly letos v dubnu a v současnosti se dokončuje druhá část, kde probíhá pokládka asfaltu. Třetí etapa naváže po dokončení úseku ke křižovatce s Kuželovou ulicí. Celá rekonstrukce Ludkovické ulice má být hotová do konce října. Po dobu prací zůstává zajištěný přístup pro pěší k dotčeným nemovitostem.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Tradiční závod Zámecká pětka přilákal do Holešova 140 běžců a 7 štafet. Hlavní 5-kilometrovou trať ovládl Daniel Kotyza z brněnského týmu Vysokého učení technického v čase 16 minut a 33 sekund. Mezi ženami zvítězila Simona Vrzalová, která časem 16 minut a 46 sekund překonala svůj loňský traťový rekord. Na startu nechyběli ani běžci z místních týmů.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte Rádio Kroměříž. Vítáme vás k poslechu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Země Nového Zélandu byly objeveny v roce 1642. Tato země je považována za první, ve které bylo zavedeno volební právo. Pouze 5% živých organismů obývajících zemi jsou lidé a 95% jsou zvířata. Původní obyvatelé Maorové svou zemi pojmenovali Země dlouhého bílého oblaku. Na Novém Zélandě nejsou žádné jaderné elektrárny. Nový Zéland má dva hlavní ostrovy a přiléhá k němu asi 800 dalších ostrovů. Na Novém Zélandu nenajdeme hady ani komáry. Země má asi 5 milionů obyvatel. Hlavní město se jmenuje Wellington. Nový Zéland má tři úřední jazyky. Angličtinu, maorštinu a znakový jazyk. Měnou je novozélandský dolar.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
6: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
7: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma.
8: Chci to zažít znova.
9: I na Hradišsku jsme si blíž.
10: Rádio Kroměříž.

Lehni na kolena, naposled něco si přej. Jeden veselý a druhý je smutný, šeptá, směj se. Jako já, asi takovej pocit, jako je bodnutí nože, asi takovej pocit. Špatně tě slyším, cože ty se snad bojíš, no to je síla, to žená naším jazyk.

0: Radio Kroměříž.
1: Pohodový den, pojďme spolu navštívit knihovnu Kroměřížska. Mám tady pozvánku. Péče o duše a duševní zdraví je název přednášky, kterou pro vás připravili odborníci z Centra duševního zdraví Kroměříž. Seznámí vás s tím, co to vlastně duševní zdraví je, proč je důležité a kde případně hledat pomoc a podporu. Akce se koná 21. září v 16 hodin v konferenčním sále knihovny Kroměřížska.
2: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
4: I na Zlínsku jsme si blíž.
5: Rádio Kroměříž.

0: první skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Legendární brouci The Beatles právě teď na Rádiu Kroměříž.

Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Polí Garant, Fléret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž udělala klíčový krok k nové sportovní hale. Vodovod mezi Uherským Ostrohem a Ostrožskou Novou Vsí čeká rekonstrukce. A členky Agility Kroměříž uspěly na mistrovství v pražské chuchli.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž se výrazně přiblížila výstavbě dlouho očekávané nové sportovní haly. Stavební úřad vydal povolení na moderní halu, která má vyrůst na pozemku jižně od plaveckého bazénu. Rozhodnutí zatím není pravomocné. Příprava projektu trvala více než 2 roky. Město nyní čeká na dokončení potřebných kroků, aby mohlo přistoupit k samotné realizaci. Nová hala nabídne sportovní plochu o rozměrech přibližně 70 x 39 metrů, hlediště pro zhruba 400 diváků a zázemí se šatnami pro 175 sportovců. Součástí projektu je také úprava okolí, přilehlých komunikací a zeleně. Samotná stavba by podle současného odhadu neměla překročit 300 milionů korun. Další prostředky si vyžadují úpravy v okolí sportovního areálu.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Obyvatelé Uherského Ostrohu a Ostrožské Nové Vsi byli v úterý už podruhé během týdne bez vody kvůli havárii vodovodního potrubí. Dodávky se podařilo obnovit v úterý odpoledne. Problémový více než 6 kilometrů dlouhý přivaděč pochází ze 70. let a vodárenská společnost už jeho rekonstrukci zařadila do investičního plánu na příští rok. Náklady se zatím odhadují na zhruba 65 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Luhačovice připravují nové moderní centrální dětské hřiště. Vznikne před budovou základní školy na pozemcích, které město nově získalo do svého vlastnictví. Na projekt už navazuje rekonstrukce přilehlých chodníků. Po jejich dokončení chce město začít se samotnou výstavbou hřiště, ideálně ještě letos. Součástí širšího záměru je také vznik vnitřní herny v budově základní školy, včetně sociálního zázemí a kuchyňky. Nové hřiště má nahradit areál v zámecké zahradě a nabídnout prostor nejen dětem, ale i jejich rodičům.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Na mistrovství České republiky v agility v pražské Velké Chuchli se představili také závodnice z klubu Agility Kroměříž. Adéla Maršálková a Denisa Vránová soutěžili se svými psy. Denisa Vránová se v kategorii Small probojovala na 9. místo ze 70 soutěžících. Adéla Maršálková pak se svým týmem získala ve finálovém agility titul vícemistryň České republiky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Chytré už je dneska ledasco, nejenom doma, ale i třeba na křižovatkách. Ve Zlíně se modernizuje právě světelné křižovatky, no a ta modernizace samotná se přesunula na křižovatku Kahurova vodní, kde se vymění stožáry semaforů, kabelové trasy i technologie řízení dopravy. Práce potrvají do října, křižovatka ale zůstane průjezdná a zachovaný bude také průchod pro pěší. Výsledkem má být plynulejší a bezpečnější doprava, protože křižovatky si budou moci předávat informace o provozu a podle toho upravovat semafory. Takže snad méně zbytečného postávání na červené a o něco snížnější cesta přes město, to nás bude ve Zlíně čekat, ale ještě si na to musíme počkat, aby ten systém celý pořádně fungoval, tak to ještě nějakou dobu zabere. No jo, prostě na něco se hold počkat musí, no. Ale na Radiu Kroměříž nemusíte čekat na super muziku, ta k vám teď poletí. Buďte s námi, hezký den.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
4: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí opět Aradeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, pohodový den přejeme. No, kdo dneska nepoužil umělou inteligenci? Opravdu si myslím, že buď ten člověk kecá, a nebo prostě kecá. Každopádně, jestli někdo používá umělou inteligenci jen opravdu pro rychlé hledání informací, tak ve vědě už může mít mnohem větší roli. Jedna nová analýza naznačuje, že známky používání jazykových modelů by mohly být skoro 9 z 10 nových biomedicínských článků. Takže se pomalu dostáváme k docela zajímavé otázce, jestli je AI pořád, tedy umělá inteligence, pořád jenom pomocník, nebo už tak trochu spoluautor například. Jo? Takže prosím vás, 9 z 10 nových biomedicínských článků je tvořen AI. Já teda pevně doufám, že zatím vším jako je opravdu nějaký vědecký výzkum a že to všichni používáme na takové ty způsoby stylem prostě chce se mi, potřebuji napsat e-mail, ale nechce se mi to psát, takhle to postavím, tak můžeš mi to třeba nějak upravit, že jo, to se hodí, jo, než to prostě vymýšlet z hlavy. Sice tím tak trošku degradujete náš mozek, mám pocit, ale tak dejme tomu, že budeme potom kreativní a necháme si tu mozkovou kapacitu na nějaké jiné činnosti a tak dále. Každopádně AI, umělá inteligence, tady s náma je už nějaký ten pátek a ještě hodně dlouhou dobu bude. Tak jo, každopádně za mikrofonem rozhodně AI nesedí a písničky taky nepouští AI, ale Rádio Kroměříž a tady jsou. Buďte s námi. Hezký den.
0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
4: Posloucháte megahity milénia. Právě teď na Rádiu Kroměříž.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte vlny Rádia Kroměříž, no a pokud máte pocit, že nestíháte, tak vás možná nepotěší, že už nás začínají předbíhat i roboti. Nejenom AI, ale já se bavím opravdu o robotech jako takových, jo. Na robotických hrách v Pekingu, to jsem teď četla, zvládl humanoid stovku za 9,39 sekundy, tedy rychleji než světový rekord Usaina Bolta. Jenže po cíli nezvládl, jak se zabrzdit a skončil v bariéře, což se u Usaina Bolta snad stát jakoby nemůže. Takže zatím dobrý, v rychlosti to možná prohráváme, ale schopnosti zastavit včas nebo nějakým způsobem aspoň přemýšlet nad tím, co děláme, tak jsme ještě dobří. Ale jo, tož nějaká ta apokalypsa bude přicházet, že jo, budou nás pomalu nahrazovat. Ale co se rozhodně nenahradí, tak jsou super songy na rádiu Kroměříž, buďte s námi, krásný den přejeme.
2: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
3: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
4: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži otevřeli opravený pavilon pro odlehčovací službu. V Záhorovicích se bude rozhodovat o železničních přejezdech. A Daniel Kotyza ovládl zámeckou pětku v Holešově.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice otevřela zrekonstruovaný pavilon K v areálu domova pro seniory se zdravotním postižením Barborka. Vzniklo v něm zázemí pro pobytovou odlehčovací službu pro dospělé, která pomáhá lidem pečujícím o své blízké. Většinu nákladů pokryjí dotace z evropských fondů a Zlínského kraje. Pavilon je bezbariérový, zateplený a má také nový evakuační výtah. Díky novému zázemí se kapacita odlehčovací služby zvýší z 12 na 15 lůžek.
0: Uherskohradišťsko.
1: V Záhorovicích na Uherskohradišťsku se spolu s říjnovými komunálními volbami uskuteční také dvě místní referenda. Obyvatelé v nich budou rozhodovat o zachování železničních přejezdů v obci. Správa železnic totiž při plánované modernizaci trati počítá se zrušením jednoho ze tří přejezdů. Část obyvatel proti tomu sepsala petici a obec chce usilovat o zachování všech tří přejezdů. Modernizace trati v tomto úseku je podle časových plánů časově vzdálená.
0: Zlínsko.
1: Rekonstrukce Ludkovické ulice v Luhačovicích se blíží do své třetí a závěrečné etapy. Práce začaly letos v dubnu a v současnosti se dokončuje druhá část, kde probíhá pokládka asfaltu. Třetí etapa naváže po dokončení úseku ke křižovatce s Kuželovou ulicí. Celá rekonstrukce Ludkovické ulice má být hotová do konce října. Po dobu prací zůstává zajištěný přístup pro pěší k dotčeným nemovitostem.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Tradiční závod Zámecká pětka přilákal do Holešova 140 běžců a 7 štafet. Hlavní 5-kilometrovou trať ovládl Daniel Kotyza z brněnského týmu Vysokého učení technického v čase 16 minut a 33 sekund. Mezi ženami zvítězila Simona Vrzalová, která časem 16 minut a 46 sekund překonala svůj loňský traťový rekord. Na startu nechyběli ani běžci z místních týmů.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Den Zlínského kraje. V sobotu 26. září ožije Baťovský areál ve Zlíně. Přijďte na už 16. ročník Dne Zlínského kraje a zažijte na jednom místě to nejlepší, co náš region nabízí. Na hlavním pódiu vystoupí Opět a Radeček, Polí Garant, Fleret se Zuzanou Šulákovou, Reflexy, Street 69 a další. Těšte se na regionální dobroty, vinařskou uličku, tradiční řemesla, zábavu pro děti, ukázky hasičů, policistů, záchranářů i vojáků a také běh na počest Emila Zátopka. To je Den Zlínského kraje v sobotu 26. září ve Zlíně. A nezapomeňte, vstup je zdarma. Chci to zažít znova.
3: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den všem přejeme. Pojďme spolu do knihovny Kroměřížska. Rádi bychom vás pozvali na přednášku o zemi, jež momentálně předsedá Evropské unii, nazvanou Irsko. Čeká vás inspirativní povídání plné cestovatelských zážitků, zajímavostí a praktických zkušeností, o které se s vámi podělí cestovatel Jakub Grešl. Akci pořádá ve spolupráci s knihovnou Kroměřížska Europe Direct Kroměříž, a to 16. září v 17 hodin v konferenčním sále.
2: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 1 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.

Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku. Bojím se vlků v zádech i ovcí.

0: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.
1: Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo písem tichou, jak padající sníh. Tak to prý nelze koupit za žádný peníze, že zbývá spousta věcí. A ty koupit lze, jo, vždyť víš, štěstí je krásná věc.

Sprache, Susanne, lecker bin ich. Ja, io carto andavo weg, attacchi porzellan. Potrei pazzi bulgama, tappeti parmesan. Pet kilo heraku, nemo jeansi, Calvin Klein. Tak, možná, že to není štěstí, ho.

0: chleba píseň tichou, jak padající sníh.
1: Tak to prý nelze koupit za žádný peníze, jenže zbývá spousta věcí a ty koupit lze. Takovej východ slunce je celkem v pořádku.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž udělala klíčový krok k nové sportovní hale. Vodovod mezi Uherským Ostrohem a Ostrožskou Novou Vsí čeká rekonstrukce. A členky Agility Kroměříž uspěly na mistrovství v Pražské Chuchli.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž se výrazně přiblížila výstavbě dlouho očekávané nové sportovní haly. Stavební úřad vydal povolení na moderní halu, která má vyrůst na pozemku jižně od plaveckého bazénu. Rozhodnutí zatím není pravomocné. Příprava projektu trvala více než 2 roky. Město nyní čeká na dokončení potřebných kroků, aby mohlo přistoupit k samotné realizaci. Nová hala nabídne sportovní plochu o rozměrech přibližně 70x39 metrů, hlediště pro zhruba 400 diváků a zázemí se šatnami pro 175 sportovců. Součástí projektu je také úprava okolí, přilehlých komunikací a zeleně. Samotná stavba by podle současného odhadu neměla překročit 300 milionů korun. Další prostředky si vyžadují úpravy v okolí sportovního areálu.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Obyvatelé Uherského Ostrohu a Ostrožské Nové Vsi byli v úterý už podruhé během týdne bez vody kvůli havárii vodovodního potrubí. Dodávky se podařilo obnovit v úterý odpoledne. Problémový více než 6 kilometrů dlouhý přivaděč pochází ze 70. let a vodárenská společnost už jeho rekonstrukci zařadila do investičního plánu na příští rok. Náklady se zatím odhadují na zhruba 65 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Luhačovice připravují nové moderní centrální dětské hřiště. Vznikne před budovou základní školy na pozemcích, které město nově získalo do svého vlastnictví. Na projekt už navazuje rekonstrukce přilehlých chodníků. Po jejich dokončení chce město začít se samotnou výstavbou hřiště, ideálně ještě letos. Součástí širšího záměru je také vznik vnitřní herny v budově základní školy, včetně sociálního zázemí a kuchyňky. Nové hřiště má nahradit areál v zámecké zahradě a nabídnout prostor nejen dětem, ale i jejich rodičům.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Na mistrovství České republiky v agility v Pražské Velké Chuchli se představili také závodnice z klubu Agility Kroměříž. Adéla Maršálková a Denisa Vránová soutěžili se svými psy. Denisa Vránová se v kategorii Small probojovala na 9. místo ze 70 soutěžících. Adéla Maršálková pak se svým týmem získala ve finálovém agility titul vícemistryň České republiky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Jsme s vámi na rádiu Kroměříž a také svět vědy a techniky. Pojďme k těm vědcům. Ti v Brně vyvíjejí kloubní implantát, který by mohl oddálit úplnou výměnu kyčle až o několik let. Novinka nahrazuje jen poškozenou část kloubu, ne celý kloub. A navíc se tiskne na míru konkrétnímu pacientovi pomocí 3D tisku. Cílí hlavně na mladší lidi, u kterých by klasická endoprotéza mohla být problém kvůli omezené životnosti. Pokud by implantát vydržel 5 až 10 let, šlo by podle odborníků o velký úspěch.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž.

0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Ahoj, tady je Bořík z kapely 44 v klidu, zdravím vás z Vlny Rádia Kroměříž a přejeme vám krásný den.
2: Prošel jsem dveřmi, co včera tu nebyly. Strachy jsem vykřikl,

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte Rádio Kroměříž. Vítáme vás k poslechu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Země Nového Zélandu byly objeveny v roce 1642. Tato země je považována za první, ve které bylo zavedeno volební právo. Pouze 5% živých organismů obývajících zemi jsou lidé a 95% jsou zvířata. Původní obyvatelé Maorové svou zemi pojmenovali Země dlouhého bílého oblaku. Na Novém Zélandě nejsou žádné jaderné elektrárny. Nový Zéland má dva hlavní ostrovy a přiléhá k němu asi 800 dalších ostrovů. Na Novém Zélandu nenajdeme hady ani komáry. Země má asi 5 milionů obyvatel. Hlavní město se jmenuje Wellington. Nový Zéland má tři úřední jazyky. Angličtinu, maorštinu a znakový jazyk. Měnou je novozélandský dolar.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži otevřeli opravený pavilon pro odlehčovací službu. V Záhorovicích se bude rozhodovat o železničních přejezdech. A Daniel Kotyza ovládl zámeckou pětku v Holešově.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice otevřela zrekonstruovaný pavilon K v areálu domova pro seniory se zdravotním postižením Barborka. Vzniklo v něm zázemí pro pobytovou odlehčovací službu pro dospělé, která pomáhá lidem pečujícím o své blízké. Většinu nákladů pokryjí dotace z evropských fondů a Zlínského kraje. Pavilon je bezbariérový, zateplený a má také nový evakuační výtah. Díky novému zázemí se kapacita odlehčovací služby zvýší z 12 na 15 lůžek.
0: Uherskohradišťsko.
1: V Záhorovicích na Uherskohradišťsku se spolu s říjnovými komunálními volbami uskuteční také dvě místní referenda. Obyvatelé v nich budou rozhodovat o zachování železničních přejezdů v obci. Správa železnic totiž při plánované modernizaci trati počítá se zrušením jednoho ze tří přejezdů. Část obyvatel proti tomu sepsala petici a obec chce usilovat o zachování všech tří přejezdů. Modernizace trati v tomto úseku je podle časových plánů časově vzdálená.
0: Zlínsko.
1: Rekonstrukce Ludkovické ulice v Luhačovicích se blíží do své třetí a závěrečné etapy. Práce začaly letos v dubnu a v současnosti se dokončuje druhá část, kde probíhá pokládka asfaltu. Třetí etapa naváže po dokončení úseku ke křižovatce s Kuželovou ulicí. Celá rekonstrukce Ludkovické ulice má být hotová do konce října. Po dobu prací zůstává zajištěný přístup pro pěší k dotčeným nemovitostem.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Tradiční závod Zámecká pětka přilákal do Holešova 140 běžců a 7 štafet. Hlavní 5-kilometrovou trať ovládl Daniel Kotyza z brněnského týmu Vysokého učení technického v čase 16 minut a 33 sekund. Mezi ženami zvítězila Simona Vrzalová, která časem 16 minut a 46 sekund překonala svůj loňský traťový rekord. Na startu nechyběli ani běžci z místních týmů.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Chytré už je dneska ledasco, nejenom doma, ale i třeba na křižovatkách. Ve Zlíně se modernizuje právě světelné křižovatky, no a ta modernizace samotná se přesunula na křižovatku Kahurova vodní, kde se vymění stožáry semaforů, kabelové trasy i technologie řízení dopravy. Práce potrvají do října, křižovatka ale zůstane průjezdná a zachovaný bude také průchod pro pěší. Výsledkem má být plynulejší a bezpečnější doprava, protože křižovatky si budou moci předávat informace o provozu a podle toho upravovat semafory. Takže snad méně zbytečného postávání na červené a o něco snížnější cesta přes město, to nás bude ve Zlíně čekat, ale ještě si na to musíme počkat, aby ten systém celý pořádně fungoval, tak to ještě nějakou dobu zabere. No jo, prostě na něco se hold počkat musí, no. Ale na Radiu Kroměříž nemusíte čekat na super muziku, ta k vám teď poletí. Buďte s námi, hezký den.
2: 103,3, 107 a 88,2 FM.
3: Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž udělala klíčový krok k nové sportovní hale. Vodovod mezi Uherským Ostrohem a Ostrožskou Novou Vsí čeká rekonstrukce. A členky Agility Kroměříž uspěly na mistrovství v Pražské Chuchli.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž se výrazně přiblížila výstavbě dlouho očekávané nové sportovní haly. Stavební úřad vydal povolení na moderní halu, která má vyrůst na pozemku jižně od plaveckého bazénu. Rozhodnutí zatím není pravomocné. Příprava projektu trvala více než 2 roky. Město nyní čeká na dokončení potřebných kroků, aby mohlo přistoupit k samotné realizaci. Nová hala nabídne sportovní plochu o rozměrech přibližně 70 x 39 metrů, hlediště pro zhruba 400 diváků a zázemí se šatnami pro 175 sportovců. Součástí projektu je také úprava okolí, přilehlých komunikací a zeleně. Samotná stavba by podle současného odhadu neměla překročit 300 milionů korun. Další prostředky si vyžadují úpravy v okolí sportovního areálu.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Obyvatelé Uherského Ostrohu a Ostrožské Nové Vsi byli v úterý už podruhé během týdne bez vody kvůli havárii vodovodního potrubí. Dodávky se podařilo obnovit v úterý odpoledne. Problémový více než 6 kilometrů dlouhý přivaděč pochází ze 70. let a vodárenská společnost už jeho rekonstrukci zařadila do investičního plánu na příští rok. Náklady se zatím odhadují na zhruba 65 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Luhačovice připravují nové moderní centrální dětské hřiště. Vznikne před budovou základní školy na pozemcích, které město nově získalo do svého vlastnictví. Na projekt už navazuje rekonstrukce přilehlých chodníků. Po jejich dokončení chce město začít se samotnou výstavbou hřiště, ideálně ještě letos. Součástí širšího záměru je také vznik vnitřní herny v budově základní školy, včetně sociálního zázemí a kuchyňky. Nové hřiště má nahradit areál v zámecké zahradě a nabídnout prostor nejen dětem, ale i jejich rodičům.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Na mistrovství České republiky v agility v Pražské Velké Chuchli se představili také závodnice z klubu Agility Kroměříž. Adéla Maršálková a Denisa Vránová soutěžili se svými psy. Denisa Vránová se v kategorii Small probojovala na 9. místo ze 70 soutěžících. Adéla Maršálková pak se svým týmem získala ve finálovém agility titul vícemistryň České republiky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

až poletím jak alchymista do jiných vesmírů, tak zastav mě a buď můj přístav jen pro mou loď a na míru. Namaluj mi, kam cesta vede, jinak se nevrátím. Musíš mi dát kousek sebe, já ho už nikdy nestratím.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži otevřeli opravený pavilon pro odlehčovací službu. V Záhorovicích se bude rozhodovat o železničních přejezdech. A Daniel Kotyza ovládl zámeckou pětku v Holešově.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice otevřela zrekonstruovaný pavilon K v areálu domova pro seniory se zdravotním postižením Barborka. Vzniklo v něm zázemí pro pobytovou odlehčovací službu pro dospělé, která pomáhá lidem pečujícím o své blízké. Většinu nákladů pokryjí dotace z evropských fondů a Zlínského kraje. Pavilon je bezbariérový, zateplený a má také nový evakuační výtah. Díky novému zázemí se kapacita odlehčovací služby zvýší z 12 na 15 lůžek.
0: Uherskohradišťsko.
1: V Záhorovicích na Uherskohradišťsku se spolu s říjnovými komunálními volbami uskuteční také dvě místní referenda. Obyvatelé v nich budou rozhodovat o zachování železničních přejezdů v obci. Správa železnic totiž při plánované modernizaci trati počítá se zrušením jednoho ze tří přejezdů. Část obyvatel proti tomu sepsala petici a obec chce usilovat o zachování všech tří přejezdů. Modernizace trati v tomto úseku je podle časových plánů časově vzdálená.
0: Zlínsko.
1: Rekonstrukce Ludkovické ulice v Luhačovicích se blíží do své třetí a závěrečné etapy. Práce začaly letos v dubnu a v současnosti se dokončuje druhá část, kde probíhá pokládka asfaltu. Třetí etapa naváže po dokončení úseku ke křižovatce s Kuželovou ulicí. Celá rekonstrukce Ludkovické ulice má být hotová do konce října. Po dobu prací zůstává zajištěný přístup pro pěší k dotčeným nemovitostem.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Tradiční závod Zámecká pětka přilákal do Holešova 140 běžců a 7 štafet. Hlavní 5-kilometrovou trať ovládl Daniel Kotyza z brněnského týmu Vysokého učení technického v čase 16 minut a 33 sekund. Mezi ženami zvítězila Simona Vrzalová, která časem 16 minut a 46 sekund překonala svůj loňský traťový rekord. Na startu nechyběli ani běžci z místních týmů.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Jsme s vámi na rádiu Kroměříž a také svět vědy a techniky. Pojďme k těm vědcům. Ti v Brně vyvíjejí kloubní implantát, který by mohl oddálit úplnou výměnu kyčle až o několik let. Novinka nahrazuje jen poškozenou část kloubu, ne celý kloub. A navíc se tiskne na míru konkrétnímu pacientovi pomocí 3D tisku. Cílí hlavně na mladší lidi, u kterých by klasická endoprotéza mohla být problém kvůli omezené životnosti. Pokud by implantát vydržel 5 až 10 let, šlo by podle odborníků o velký úspěch.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž. Jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž.

Vykročíme pravou a přidáme levou nožičku. Tak, hezky za mnou, hodíme to.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž udělala klíčový krok k nové sportovní hale. Vodovod mezi Uherským Ostrohem a Ostrožskou Novou Vsí čeká rekonstrukce. A členky Agility Kroměříž uspěly na mistrovství v pražské chuchli.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž se výrazně přiblížila výstavbě dlouho očekávané nové sportovní haly. Stavební úřad vydal povolení na moderní halu, která má vyrůst na pozemku jižně od plaveckého bazénu. Rozhodnutí zatím není pravomocné. Příprava projektu trvala více než 2 roky. Město nyní čeká na dokončení potřebných kroků, aby mohlo přistoupit k samotné realizaci. Nová hala nabídne sportovní plochu o rozměrech přibližně 70 x 39 metrů, hlediště pro zhruba 400 diváků a zázemí se šatnami pro 175 sportovců. Součástí projektu je také úprava okolí, přilehlých komunikací a zeleně. Samotná stavba by podle současného odhadu neměla překročit 300 milionů korun. Další prostředky si vyžadují úpravy v okolí sportovního areálu.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Obyvatelé Uherského Ostrohu a Ostrožské Nové Vsi byli v úterý už podruhé během týdne bez vody kvůli havárii vodovodního potrubí. Dodávky se podařilo obnovit v úterý odpoledne. Problémový více než 6 kilometrů dlouhý přivaděč pochází ze 70. let a vodárenská společnost už jeho rekonstrukci zařadila do investičního plánu na příští rok. Náklady se zatím odhadují na zhruba 65 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Luhačovice připravují nové moderní centrální dětské hřiště. Vznikne před budovou základní školy na pozemcích, které město nově získalo do svého vlastnictví. Na projekt už navazuje rekonstrukce přilehlých chodníků. Po jejich dokončení chce město začít se samotnou výstavbou hřiště, ideálně ještě letos. Součástí širšího záměru je také vznik vnitřní herny v budově základní školy, včetně sociálního zázemí a kuchyňky. Nové hřiště má nahradit areál v zámecké zahradě a nabídnout prostor nejen dětem, ale i jejich rodičům.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Na mistrovství České republiky v agility v pražské Velké Chuchli se představili také závodnice z klubu Agility Kroměříž. Adéla Maršálková a Denisa Vránová soutěžili se svými psy. Denisa Vránová se v kategorii Small probojovala na 9. místo ze 70 soutěžících. Adéla Maršálková pak se svým týmem získala ve finálovém agility titul vícemistryň České republiky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

danse avec moi. Suis mes pas, je te séduirai.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž v Uherském Hradišti na 88,2 FM. Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži otevřeli opravený pavilon pro odlehčovací službu. V Záhorovicích se bude rozhodovat o železničních přejezdech. A Daniel Kotyza ovládl zámeckou pětku v Holešově.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice otevřela zrekonstruovaný pavilon K v areálu domova pro seniory se zdravotním postižením Barborka. Vzniklo v něm zázemí pro pobytovou odlehčovací službu pro dospělé, která pomáhá lidem pečujícím o své blízké. Většinu nákladů pokryjí dotace z evropských fondů a Zlínského kraje. Pavilon je bezbariérový, zateplený a má také nový evakuační výtah. Díky novému zázemí se kapacita odlehčovací služby zvýší z 12 na 15 lůžek.
0: Uherskohradišťsko.
1: V Záhorovicích na Uherskohradišťsku se spolu s říjnovými komunálními volbami uskuteční také dvě místní referenda. Obyvatelé v nich budou rozhodovat o zachování železničních přejezdů v obci. Správa železnic totiž při plánované modernizaci trati počítá se zrušením jednoho ze tří přejezdů. Část obyvatel proti tomu sepsala petici a obec chce usilovat o zachování všech tří přejezdů. Modernizace trati v tomto úseku je podle časových plánů časově vzdálená.
0: Zlínsko.
1: Rekonstrukce Ludkovické ulice v Luhačovicích se blíží do své třetí a závěrečné etapy. Práce začaly letos v dubnu a v současnosti se dokončuje druhá část, kde probíhá pokládka asfaltu. Třetí etapa naváže po dokončení úseku ke křižovatce s Kuželovou ulicí. Celá rekonstrukce Ludkovické ulice má být hotová do konce října. Po dobu prací zůstává zajištěný přístup pro pěší k dotčeným nemovitostem.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Tradiční závod Zámecká pětka přilákal do Holešova 140 běžců a 7 štafet. Hlavní 5-kilometrovou trať ovládl Daniel Kotyza z brněnského týmu Vysokého učení technického v čase 16 minut a 33 sekund. Mezi ženami zvítězila Simona Vrzalová, která časem 16 minut a 46 sekund překonala svůj loňský traťový rekord. Na startu nechyběli ani běžci z místních týmů.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.

0: svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte Rádio Kroměříž. Vítáme vás k poslechu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Země Nového Zélandu byly objeveny v roce 1642. Tato země je považována za první, ve které bylo zavedeno volební právo. Pouze 5% živých organismů obývajících zemi jsou lidé a 95% jsou zvířata. Původní obyvatelé Maorové svou zemi pojmenovali Země dlouhého bílého oblaku. Na Novém Zélandě nejsou žádné jaderné elektrárny. Nový Zéland má dva hlavní ostrovy a přiléhá k němu asi 800 dalších ostrovů. Na Novém Zélandu nenajdeme hady ani komáry. Země má asi 5 milionů obyvatel. Hlavní město se jmenuje Wellington. Nový Zéland má tři úřední jazyky. Angličtinu, maorštinu a znakový jazyk. Měnou je novozélandský dolar.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž udělala klíčový krok k nové sportovní hale. Vodovod mezi Uherským Ostrohem a Ostrožskou Novou Vsí čeká rekonstrukce. A členky Agility Kroměříž uspěly na mistrovství v Pražské Chuchli.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž se výrazně přiblížila výstavbě dlouho očekávané nové sportovní haly. Stavební úřad vydal povolení na moderní halu, která má vyrůst na pozemku jižně od plaveckého bazénu. Rozhodnutí zatím není pravomocné. Příprava projektu trvala více než 2 roky. Město nyní čeká na dokončení potřebných kroků, aby mohlo přistoupit k samotné realizaci. Nová hala nabídne sportovní plochu o rozměrech přibližně 70x39 metrů, hlediště pro zhruba 400 diváků a zázemí se šatnami pro 175 sportovců. Součástí projektu je také úprava okolí, přilehlých komunikací a zeleně. Samotná stavba by podle současného odhadu neměla překročit 300 milionů korun. Další prostředky si vyžadují úpravy v okolí sportovního areálu.
0: Uherskohradišťko.
1: Obyvatelé Uherského Ostrohu a Ostrožské Nové Vsi byli v úterý už podruhé během týdne bez vody kvůli havárii vodovodního potrubí. Dodávky se podařilo obnovit v úterý odpoledne. Problémový více než 6 kilometrů dlouhý přivaděč pochází ze 70. let a vodárenská společnost už jeho rekonstrukci zařadila do investičního plánu na příští rok. Náklady se zatím odhadují na zhruba 65 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Luhačovice připravují nové moderní centrální dětské hřiště. Vznikne před budovou základní školy na pozemcích, které město nově získalo do svého vlastnictví. Na projekt už navazuje rekonstrukce přilehlých chodníků. Po jejich dokončení chce město začít se samotnou výstavbou hřiště, ideálně ještě letos. Součástí širšího záměru je také vznik vnitřní herny v budově základní školy, včetně sociálního zázemí a kuchyňky. Nové hřiště má nahradit areál v zámecké zahradě a nabídnout prostor nejen dětem, ale i jejich rodičům.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Na mistrovství České republiky v agility v Pražské Velké Chuchli se představili také závodnice z klubu Agility Kroměříž. Adéla Maršálková a Denisa Vránová soutěžili se svými psy. Denisa Vránová se v kategorii Small probojovala na 9. místo ze 70 soutěžících. Adéla Maršálková pak se svým týmem získala ve finálovém agility titul vícemistryň České republiky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen očkování za 1500.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na záchůdek

Mám nejspíš kočku s erorem. Za noc nejmín pětkrát jí okno otevřít dům. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu. Že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu. Stálo nás to 15 stovek a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása, no prostě je.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Vzpomínám, když tehda před léty začaly lítat rakety. Zdál se to bejt docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se moh docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži otevřeli opravený pavilon pro odlehčovací službu. V Záhorovicích se bude rozhodovat o železničních přejezdech. A Daniel Kotyza ovládl zámeckou pětku v Holešově.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice otevřela zrekonstruovaný pavilon K v areálu domova pro seniory se zdravotním postižením Barborka. Vzniklo v něm zázemí pro pobytovou odlehčovací službu pro dospělé, která pomáhá lidem pečujícím o své blízké. Většinu nákladů pokryjí dotace z evropských fondů a Zlínského kraje. Pavilon je bezbariérový, zateplený a má také nový evakuační výtah. Díky novému zázemí se kapacita odlehčovací služby zvýší z 12 na 15 lůžek.
0: Uherskohradišťsko.
1: V Záhorovicích na Uherskohradišťsku se spolu s říjnovými komunálními volbami uskuteční také dvě místní referenda. Obyvatelé v nich budou rozhodovat o zachování železničních přejezdů v obci. Správa železnic totiž při plánované modernizaci trati počítá se zrušením jednoho ze tří přejezdů. Část obyvatel proti tomu sepsala petici a obec chce usilovat o zachování všech tří přejezdů. Modernizace trati v tomto úseku je podle časových plánů časově vzdálená.
0: Zlínsko.
1: Rekonstrukce Ludkovické ulice v Luhačovicích se blíží do své třetí a závěrečné etapy. Práce začaly letos v dubnu a v současnosti se dokončuje druhá část, kde probíhá pokládka asfaltu. Třetí etapa naváže po dokončení úseku ke křižovatce s Kuželovou ulicí. Celá rekonstrukce Ludkovické ulice má být hotová do konce října. Po dobu prací zůstává zajištěný přístup pro pěší k dotčeným nemovitostem.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Tradiční závod Zámecká pětka přilákal do Holešova 140 běžců a 7 štafet. Hlavní 5-kilometrovou trať ovládl Daniel Kotyza z brněnského týmu Vysokého učení technického v čase 16 minut a 33 sekund. Mezi ženami zvítězila Simona Vrzalová, která časem 16 minut a 46 sekund překonala svůj loňský traťový rekord. Na startu nechyběli ani běžci z místních týmů.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
3: Read the books, you've watched the shows. What's the best way? No one knows, yeah. Meditate.